0: Velika vikend akcija u Harvey Normanu. Ne propustite do čak 71% popusta na madrace i do 65% popusta na vrhunske garniture za dnevni boravak. Udobnost i stil po sjajnim cijenama. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. U Harvey Normanu očekuju vas TCL, LG i drugi vrhunski televizori uz popuste do sjajnih 27%. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
2: Stala se vám nehoda a naléhavě potřebujete pomoc? Ať se nacházíte kdekoliv, zavolejte linku 112. Hovor je zdarma, opatrujte se a zodpovědně si užijte dovolenou. Klidné a bezstarostné prázdniny vám přeje Ředitelství civilní ochrany Chorvatské republiky.

0: Oriano, co domyslíš u nech fejšta chlasnášiťa?
1: Cano gnište, poli žeketa. Vidia moj, to sú byle fešti. Takových nebude na prešu.
0: A, teško. Lepo sa jedno nespamatit.